Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Fajn rádio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Now, this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now, Candy baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

Ježíš.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Ahoj, moji milí. No tak vy to víte, já to vím, je čas na country. Jasně, ACX, American Country Express, tenhle ten pořad o country muzice, především tedy o současné muzice, ale dneska mě napadají i staré věci, tak uvidíme, jak to bude, jak to udržím. No a jinak samozřejmě v sobotu v 10, v neděli ve 20, to je na kolo.

ukázka Ain't a Bad Life, takhle Thomas Rhett, Jordan Davis. Thomasův poslední hit. No já už jsem dlouho neslyšel o zpěvačce, která se jmenuje Gabby Barrett. Tato holka se prosadila i v Evropě a zrovna s tímhletím singlem teda zaspívala si to s Charlie Puthem, to bylo docela bolestivý. Ovšem tohle je originální verze I Hope.

tak Gabby Barrett měla víc úspěšných country hitů. Mě napadá třeba ještě Good Ones, to jsem měl taky hodně rád z týhletý desky. Tohle je Gabby Barrett. Věc, která se jmenuje I Hope. No a teď už je zpěvák, který se jmenuje Zach John King. Tohle je jeho současná věc v rádích, jmenuje se Get to Drinkin'. Posloucháte ACX.

teď je úplně nevybavuju, jestli už pokořil tu 20, jak John King. Ale řekl bych, že jo, rozhodně už se tam plahočí dost dlouho v tom žebříčku. Get to Drinkin, to byla jeho současná věc, nebo tedy jeho, ano, dá se říct, tedy současná v rádích, ale ta úplně nová, kterou vám teď chci nabídnout, tak na tu jsem narazil teď.

Tak je to takový ten refrén, který už jsme v country muzice slyšeli 100krát a ještě navíc 1000krát. No, zřejmě mu to určitě projde. A bude to mít úspěch, How the Nuts.

Tylera Hubbarda. To zní dobře. Tyler Hubbard. Tato věc je 90280. Tak se jmenuje tato věc.

2180, také tohle je novej Tyler Hubbard. No a jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, s takovým podobným vibem, věc, ukázka, tady je zpěvák, jmenuje se Brad Eldridge.

tak sice I feel fine, ale já z toho cítím takový to, cítím se v pohodě, ale jenom počkejte ještě. To Tenille Arts, tohle ta veselá holka, ta to vidí jinak. Back then, right now.

Tak tato věc se mi hodně líbí, ona se teď nehraje v rádích, to se hraje jiná věc, Worth Your Wild. Ale mě baví tahle teď v tuhle chvíli, tohle je Russell Dickerson, ukázka, která se jmenuje 16.

Neo, R&B zpěvák, který přičichnul ke country muzice. Ono to teď dělá víc lidí. Minimálně tedy připojí na svůj nový album nějakou country pecku nebo pokus o country pecku. No a tohle album tak nějak ujde, já myslím, že docela v pohodě. A ukázka Dance Right Now, tohle je Neo. No jedeme pořád. Tanečím rytmu, ale trošičku jinak.

Víte, v 90. letech byl hodně populární tenhle country zpěvák Clint Black. Tohle je věc z Clintova alba, který se jmenuje stejně jako tahle věc Nothing But The Taillights. Vy, moji milí, posloucháte ACX, American Country Express, na Koloru v 10, v sobotu, v neděli ve 20.

tohle zpívá Colin Ray, I Can Still Feel You. No, tak já jsem ho docela poslouchal. I jeho další velký hit Someone You Used To Know, to byla taková baladická věc, ta mě taky bavila. No a když jsou těch baladických věcí, tak jeden country love song si můžeme dát teď. Z té doby, z roku 98, album, který se jmenuje If You See Her. Uf, nemám dech. Nádech, výdech, tohle jsou Brooks and Dunn, rok 98.

0: Tohle je Luke Combs, jeho současná věc, která má velký úspěchy z jeho taky hodně úspěšného alba The Way I Am. Tak, rozjede se mi to nebo ne?
1: Jo.
0: Rozjelo se to parádně, tak teď si dáme takový krátký pozvánkový break. No za chvilku už druhá vysílací hodina ACX, American Country Express, v sobotu v 10, anebo v neděli ve 20, to je na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava Americana. Za chvilku jsem zpátky, nikam neutíkejte, mojím.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Je to tak, moje milí, druhá vysílací hodina, zdravím vás. Pokud posloucháte v premiéře, je po 21. hodině, no a jinak v repríze je vlastně po 11. A jedeme si v takovém klídečku. Trošku to nastolil tady Luke Combs před chvílí. To je starší věc, titulní záležitost z alba Wide Open Spaces. Měl jsem rád tyhle holky hodně, Dixie Chicks.

zvědavej, jak se umístí tato záležitost. No, to je tedy novinka od Morgana Wallena, teď už je zpěvačka.

tak já, tohle je nová věc od zpěvačky Kelly Clarkson, která se vrůstala i do country muziky občas. Tohle je takový country pop, It Be Like.

tak jsem zvědavý, jestli Post Malone pojede dál v country muzice. Asi vypadá to, že doufejme tady, že jo, že to se mu docela dařilo. I když teda za ním stály velký country jména, to je pravda. Tak uvidíme, jak si povede teď sám, nebo jestli nahraje nějaký nový duet třeba s Ello Langley, která je teď v kurzu, to by bylo hodně jako takový průhledný, no ale každopádně, když se jim to povede, tak proč ne, uvidíme. To byl tady Post Malone a Jelly Roll po Losers. Tohle Max, se mi to spustilo, než jsem chtěl, tak to takhle hezky, jasně, tak Max McNown, tak se jmenuje tenhle ten zpěvák a jinak je Done For.

Ačko, zpěv, jak se jmenuje, Tucker Whatmore. Who told you that? Tak tuhle věc už jsem vám hrál, myslím, že minulý týden. On teďka vydal také, jakože on tomu říká countryový mixtape, který se jmenuje Sunburn Mixtape. No, mně to přijde trošku takový jako ujetý, protože i když je to teda EPčko, kde je 6 věcí, tak rozhodně to mixtape ani soundem to nepřipomíná, že by to třeba bylo nějakým způsobem zmixnutý třeba do sebe nějakým scratchem nebo něco, nebo prostě dal tam něco takového, co by opravdu ten mixtape připomínalo, no ale prostě jmenuje se to tak, jak se to jmenuje, tak jsem se u toho zase zastavil, tak to byl Tucker Whatmore, jinak Who Told You That, to je jasná věc, to mě baví, ale z těch 6 věcí na tomhletom EPčku mě baví ještě jedna, jinak mě to moc nezaujalo zatím. Crazy to Yourself, tak se jmenuje tato ukázka. Druhá ukázka z EPčka, Sunburn Mixtape, Tucker Whatmore.

Piráti by se teď měli vracet s něčím novým. Uvidíme, každopádně tohle je jejich už starší záležitost. No a do první tý 60 nejhranějších pecek se vrátila i tato zpěvačka, jmenuje se Caroline Jones. Někde kolem toho 59. místa je u

Tak já, tohle je zpěvák, který se jmenuje Bailey Zimmerman. Samozřejmě do dneška má úspěchy, třeba teď s hitem Chevy Silverado, s tím má teďka úspěchy. Ovšem tohle to je starší jeho ukázka, na kterou jsem si vzpomněl, která se jmenuje Where It Ends.

pěkná věc, tohle Jackson Dean, jeho současná záležitost Make a Liar. A to už je předposlední věc ode mě pro vás. Tu poslední zařídí Sam Hunt. Tohle ta pohodová věc, která se jmenuje Kim Folks. To už je závěr ACX, American Country Express. I saw you going by, I had to say hello.

hodně úspěšná věc pro tady toho boje. Ten měl většinou velký úspěchy se svýma trackama. Sam Hunt. Ono to je ukázka Kim Fox. No to už je taky závěr dnešního vydání ACX American Country Express. V sobotu v 10, anebo v neděli ve 20, tak je to na Color Music Radio. Taky tenhle ten pořad zní na rádiích Sázava, na rádiu Amerikána, jasně. No a kdybyste mi chtěli třeba něco sdělit, tak svatek@radiocolor.cz, to je můj mail, ono se to asi úplně nezmění. Až budu mít třeba ten novej komp, tak já na sociální sítě nepolezu, takže já se budu asi pohybovat pořád kolem toho mailu. A kdybyste třeba měli chuť mi něco napsat, tak budu moc rád. svatek@radiocolor.cz, jinak mějte se krásně a slyšíme se brzo. Tak čus, nazdárek.

0: Color Music Radio.
1: The love of money is the root of all evil.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Příjemný čas na vlnách Rádia Kolor. Je tady čas na sax neboli saxepíl a to je pořád pravidelně vždy v tento čas, který uvádí a všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, smooth jazzu, latiny a fusionu. To vše v té následující hodince. Tak tedy, ať se vám dobře poslouchá. Black Party, Sax for Sax.

Příjemné odpoledne a smůžezová nálada na koloru. Sex Appeal a s ním přišel i Mr. Jeff Ryan, flétnistka Kim Scott a teď to byl Mr. Gerald Albright, legendární saxofonista ze svého posledního alba G-Stream Full Throat, Living My Best Life. No a teď už dáme prostor kytaře a výbornému zpěvákovi, to je Mr. Jonathan Butler, Sarah, Sarah.

Tonight's the Night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávkou pro léta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byl Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

Vítor, posloucháte Sax Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku. S Vláďou Trtinou, krásnou poledne vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Foldful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

Velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. leta, Thankful, Thankful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paolo. Michael Paolo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paolo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy, Mr. Groove.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Radio i Radio Hey, jak mluvím o tom mixpultu a mikrofonu a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je PIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní. Dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravdým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju. Pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave, nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu od 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Tu na rádiu Color s váma po delší době DJ Cut Team. Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Reprezent Gira CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Cell Seachar. Okay. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, Refrén anebo Kakadu, takže na to je chcelo Kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste pokolí, držte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole room, man. Funk you too, Studer, get it to funk, and your mama.

0: Q2 Radio Color.
1: Raz, dva, I don't wanna stop. Funk you tune Radio Color. S váma DJ Kadim po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funk you tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, dorazte za mnou. Vodáci, výletníci, turisté, kaliči, open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bystro Náplavka, tak si dorazte dát drink. Já se s váma loučím, to bylo Funk you tune na Radio Color. Show dedicated to funk and your mama. Může toto ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríze v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CVD Hype. So tune in again, okay? Hey, why? You know why? 'Cause we're gonna fuck you.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: We're coming in.
6: Roger.
7: He's coming in. I feel safer already.
8: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
9: Nejprve musíš zapnout časový okno.
8: All famous.
9: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
10: I like Michael Jackson.
9: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
11: And is she hot? This is Madonna.
12: Whitney Houston.
13: Michael Jackson is the man of the 80s.
9: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
1: Zdravím všechny milovníky historie a hučí kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červenci roku 1986 a 1996?
14: Hello, who is this? Shirley, what are you doing calling my house at 3:00 in the morning? Message, don't be calling my house no more. 'Cause I ain't going for this. He's my man. You understand?

0: the success was so much more than I had ever dreamed of.
1: And so, whilst we crisscrossed the states, the questions were, where do we go from here?
2: V březnu 1986 duo Wham oznámilo It's Time to Go Go. Žádné hádky, rozbité kytary nebo manažerský masakr, prostě tečka. A k té tečce si duo naplánovalo poslední koncert a desku.
3: Just in terms of, I think that we do need some time to actually sit back. And I think we're just going to move on, do something different now.
0: In reality, the turning point with Wham was nothing to do with Wham. The turning point with Wham was me, as I suddenly thought, oh my God, I'm a massive star and I'm gay. And the depression was about that, which was about the way I'd boxed myself in. You know, careful what you wish for.
2: Zatímco faninky po celém světě odhazovali promočené kapesníky, George a Andrew v Los Angeles dotáčeli úplně poslední skladby Wham.
1: We had achieved everything as that superstar band. And we were growing up. It got to a point where I didn't want any more of it.
2: 4 roky, 5 britských a 2 americká čísla 1, přes 30 milionů prodaných desek a revoluční tour v Číně, kam se před nimi žádná západní popová kapela nepodívala.
0: I think Andrew was ready to finish because much as he understood his importance, he was tired of being, you know, taken pot shots at as the lucky guy that's kind of coasted along with George Michael, and I think, you know, he was so much more than that.
2: V sobotu 28. června 1986 odehráli svůj poslední koncert ve Wembley Stadium s příznačným názvem The Final.
0: By the end of it, I had no doubt that I could become an international solo success.
1: By the time we stepped out on that stage, the second incarnation was almost complete. Jog has become the artist that he was destined to be.
2: Je 7. července 86 a duo Wham vydává svou poslední desku s názvem Jak jinak než The Final. Dvojalbum nahrávané mezi rokem 82 a březnem 86, produkované Georgem Michaelem, Andrew Ridgelym a Stevenem Brownem. Vedle hitů, které jsou v dalších mixech, se tu objevují i 3 čerstvé skladby The Edge of Heaven, Battle Stations a Where Did Your Heart Go, z pera Was Not Was. Amerika dostává své rozlučkové album v podobě Music from The Edge of Heaven.
4: I think it's what you should be doing. You know, it allows his own artistic creativity to expand.
2: George Michael tak zamířil solo a stane se z něj jeden z největších hlasů následujících 3 dekád. Andrew Ridgely zkusí svou cestu. Nejdřív za volantem Formule 3, pak jako herec v Los Angeles a v roce 1990 se solovým albem Son of Albert, které neuspěje ani u kritiky, ani u pokladen. Andrew se tak z aktivní hudby postupně stáhne a bude se věnovat charitě a ekologii. Z tanečnic a doprovodných vokalistek se utvoří popové duo Pepsi and Shirley, které vydá 2 alba.
0: I was on my own and I had no idea how much I was going to miss that support. And I would always remember this journey, absolutely beautiful and happy, you know, wow.
2: Jedna velká éra tak skončila, kterou stvořili 2 nerozluční kamarádi z dětství, Andrew Ridgely a Georgios Kyriakos Panayiotou, tedy George Michael. Anglické duo Wham, které pobláznilo celý svět.
1: And so we played the hits one more time. Good evening!

0: information center of the Twin Cities. News 11 with Paul Majors.
1: Good afternoon, everyone. We're going to toss all formality out the window right now. Just moments ago, we had some amazing pictures from Sky 11.
2: Incredible pictures.
1: A tornado moving around.
3: Vrtulník americké televizní stanice KARE se 18. července 1986 přichomítl ve vzduchu k nečekané reportáži. Pilot Max Messmer a kameraman Tom Empey měli v plánu běžný let nad severním předměstím Minneapolis, jenže před nimi se začal z bouřkového mraku spouštět chobot.
4: You can see debris being tossed up and we want to go live to Max Messmer.
5: Thousands of feet in the air. We're about 3/4 of a mile from the actual touchdown at this time. This is really spectacular. I'm going to have to leave this area here. The debris is drifting my way here. I'm going to have to leave the area.
3: Žádný archiv nebo pozdější sestřih. Někde mezi Brooklyn Parkem a Fridley se zrodilo tornádo a kamera je u toho. Živě od první vteřiny.
1: Can you hear us, Max? Max?
4: I think he has his hands full. He's flying right now. Max, it's on the ground. This is live video.
3: Ve studiu přerušují plánovaný program, meteorolog čte situaci v reálném čase a do minnesotských obýváků letí jediná instrukce. Okamžitě se schovejte do sklepů či krytů, anebo do vany.
4: If you don't have a basement, the safest place is on the ground floor, a small room like a closet. A bathtub offers a lot of protection. A lot of people have survived tornadoes by climbing into their bathtubs, putting a mattress on top of them. For goodness sakes, please take it seriously.
3: Tornádo u Minneapolis zesílí na kategorii 2.
6: Kráva. Lítají tu krávy. A další.
7: Já mám takový dojem, že je to ta sama.
3: A kamera zachytí jeho kompletní životní cyklus od zrodu po rozpad. Vůbec první kompletní živý přenos tornáda z vrtulníku se stane učebnicí pro meteorology po celém světě a stanice KARE získá publicitu, o jaké se marketingovému oddělení ani nezdálo.
8: This is a classic textbook tornado. I mean, there's going to be a tremendous amount of study done of this one, I'm quite sure.
3: A nám už vyhrává Janet Jackson a její čerstvě vydaný třetí single When I Think of You z alba Control.

0: are all in the green. Looks like she's alive. There goes our salvage, guys.
1: 57 let. Tak dlouho se v mrazivém tichu vesmíru vznášela Ellen Ripley se svým kocourem Jonesem, než je 18. července 1986 Hollywood probudil do kin. James Cameron vzal čirý horor Ridleyho Scotta a přepnul ho do jiné rychlosti. Ze sevřené klaustrofobie se stal svižný sci-fi akční thriller Vetřelci.
2: How are we today? Terrible. Well, better than yesterday at least. Where am I? You're safe. You're at Gateway Station, been here a couple of days. You're pretty groggy at first, but now you're okay.
1: Ripleyové nikdo nevěří a tak se přes veškerou nedůvěru znovu vydává na LV-426, planetu, se kterou lidská kolonie záhadně přestala komunikovat. To, co tam najde, se ovšem nedá nazvat vylidněnou osadou.
0: What happened was you had drifted right through the core systems and it's really just blind luck that a deep salvage team found you when they did. It's one in a thousand, really. I think you're damn lucky to be alive, kiddo. You could be floating out there forever.
1: Sigourney Weaver jako Ripley, Michael Biehn coby desátník Hicks, malá Carrie Henn jako Newt, Lance Henriksen jako Android Bishop a Paul Reiser v roli korporátního Burkeho. K tomu jednotka mariňáků, ze které si pamatujete hlavně Billa Paxtona coby ukňouraného Hudsona a Janet Goldstein jako svalnatou Vasquezovou.
3: You've been here for 3.5 hours. Now how many different ways do you want me to tell the same story?
4: Look at it from our perspective, please. Now you freely admit to detonating the engines of and thereby destroying an M-class starfighter, a rather expensive piece of hardware.
1: Cameron si pro druhý filmový příběh vymyslel královnu vetřelců a zaplatil za to. Animatronický kolos obsluhovalo hned několik lidí najednou a vznikl ve dvou verzích pro různé úhly záběru. Scénu s mariňáky navíc natočil až úplně nakonec, aby po měsících společného natáčení působila jejich soudržnost přirozeně.
3: Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there.
4: Thank you, that will be all.
3: God damn it, that's not all.
1: Vetřelci stvoření za 20 milionů dolarů utrží celosvětově v kinech 131 a kritika bude chválit tempo, režii i to, že snímek svého předchůdce dokonce překonává v šíři záběru. Oscaři to potvrdí, ze 7 nominací získá snímek své ocenění za zvukové a vizuální efekty.
3: Why don't you just check out LV-426?
4: Because I don't have to. There have been people there for over 20 years and they never complained about any hostile organism.
1: Pro Sigourney Weaver jsou Vetřelci zlomovým titulem. Z přeživší se stává výrazná akční hrdinka a její hvězdný status raketově poroste. A pro Camerona je obrovský úspěch snímku zase vstupenkou do nejvyšší hollywoodské ligy a zároveň definicí jeho rukopisu. Silné ženské postavy, vysoké tempo a technicky ambiciozní akce.
5: What is dead?
0: I'm not sure.
6: See if we can't get a closer look at something, maybe through that crack down the side.
2: Shouldn't we call in?
6: It's about as close as we can get. Should we take a look inside?
1: Vetřelci fungují nejen jako důstojné pokračování, které rozšíří mytologii série, ale především jako samostatný blockbuster.
3: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
0: That's the plan. You have my word on it.
3: All right, I'm in.
0: Great. Wonderful. Shit.
7: Hey, Palm, look. We can't have any firing in there. I want you to collect magazines from everybody.
8: Is he fucking crazy?
9: What the hell are we supposed to use, man? Harsh language?
10: I'll have to keep this handy. Close encounters.
9: I heard that.

0: Přistáli jsme v Británii 6. července 1996 a dohrála nám horká novinka Jazz It Up od Real to Real, která vzešla z producentské dílny Erika Mormorilla. A jedna z dam, která propůjšuje svůj hlas tomu šubidubi groovu, je začínající Barbara Tucker.
1: The Essential 7, the 7 hottest dam tips of the week.
0: Pitonga, hello! Prvním prázdninovým víkendem přichází i pravidelný žebříček nejnovějších, nejvíce hraných a taky nejvíc cool tracků, se kterými se můžete setkat v anglických klubech. V žebříčku Cool Cuts Pita Tonga vyskočil na třetí příčku skvělý floridský počin s názvem Urban Blues Project, který se potrpí na muzikanty nejen na kouzelné krabičky. K tomu přidejte sametový hlas Michaela Proctora a máte letní banger jako vyšitý.
2: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

30 minut. Tak dlouho trvalo pěti holkám a dvěma producentům sesmolit 3 minuty popu, které vejdou do dějin jako nejúspěšnější zvukový virus dekády. Five young ladies, one mission, to make 1996 the

0: tom, jak vznikla a co to vůbec znamená. Přišlo o narážku Mel B typu shit and cigars nebo o eufemismus pro sex a orgasmus.
1: What was that about seeing a woman's body?
0: A nebo to je prostě úmyslně nejednoznačná hláška, která funguje hlavně jako popový hook a součást girl power stylu. Je 8. července 1996 a Virgin Records posílá na pulty debutový single Wannabe novopečeného girlbandu Spice Girls navzdory vlastním pochybnostem. Uvnitř labelu se totiž vedl spor, jestli má být první vlaštovkou Say You'll Be There nebo Love Thing, ale kapela Spice Girls ve složení Mel B, Mel C, Emma Bunton, Victoria Beckham a Gary Halliwell si prosadila svou. Single opatřil svými remixy americký DJ a producent Junior Vasquez, který se kromě klasického house nebojí ani okaté komerce a holky ořezal slušně. Videoklip z londýnského Midland Grand Hotelu je koordinovaný chaos natočený téměř na jeden záběr, který má exponovat energii kapely. Funguje jako výkladní skříň. 5 osobností, 5 charakterů, jedna značka a girl power.
2: We're called Spice because with 5 individual flavors, if you think of spices, there's so many different spices.
0: Britský tisk se bude zpočátku tvářit skepticky, nicméně single už za týden debituje na trojce, týden na to se usadí na topu hlavního britského žebříčku, odkud se nehne 7 týdnů a stane se nejprodávanějším singlem ženské skupiny na ostrovech své doby. Kritika časem přeorientuje Wannabe na popovou klasiku. Ukáže se, že to, co bylo pro label příliš divoké a neotestované, byl přesně ten důvod, proč Spice Girls stvořili celosvětový boom.

0: Yeah.
1: You know what?
0: I like the players. No diggity, no doubt.
2: Super talentovaný producent Teddy Riley, který stál za obrovským úspěchem Jacksonova alba Dangerous, měl ve studiu problém. Postavil track na nápadu, který zaslechl od Williama Skyle Stewarta, navrstvil na něj bicí, obalil ho motivem z Grandma's Hands Billa Withersa a kapela to nechtěla nahrát. Muž, který stál za vznikem New Jack Swingu, musel přesvědčovat Blackstreet, aby naspívali skladbu, které nikdo z nich nevěřil.
3: None of the guys like no diggy. None of them. And they would even say it.
2: Zachránili to dva lidé zvenčí, Dr. Dre a Heavy D, kteří přesvědčili label, že to bude hit. Dr. Dre chtěl být na oplátku ve videoklipu a Riley kývnul pod podmínkou, že dostane rapový part.
3: That's why I'm singing the first verse. I'm singing the first verse because you know how they say they push the little one out there to go and see if it tastes good and see if he would get A. Well, they pushed me out there.
2: 29. července 1996 vychází No Diggity jako lead single z druhého alba Another Level. Skladba, kterou Backstreet nechtěli, stráví 4 týdny na první příčce hlavní americké hitparády, získá platinovou certifikaci a dvojitou platinovou desku v Británii. K tomu Backstreet chrápnou Grammy za nejlepší R&B výkon skupiny.
3: And it became a hit. And now they wish they were singing the first verse so that they can be have the notoriety. Like me.
2: Magazín Billboard to o 27 let později shrne přesně. Nic tehdy neznělo jako No Diggity a od té doby už to nikdo nezopakoval. Zkrátka, Teddy Riley opět přišel s něčím novým a unikátním.
3: Blackstreet is gonna really do, we're gonna do something incredible with that song.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Blackstreet Productions. We out. Ride. We out.
1: Sorry, sir, but we don't allow no African Americans in here.
2: Killer Red Cobb, you and Mr. Willett need to come with me. You know that little girl you took for a ride?
1: Mm. Poor little girl.
2: I got bad news for you, Billy Ray. She didn't die. You going to jail. Get up.
1: You can go to hell, nigga.
3: Je konec července 1996 a v amerických kinech se drží na topu soudní psychologický thriller z horkého Mississippi. Čas zabíjet. Čtvrtá filmová adaptace románového debutu Johna Grishama.
4: You remember them four white boys raped that little black girl over in Delta last year? They got off, didn't they? Yeah. Jacob, I was in a jam. You helped me out, wouldn't you?
5: What kind of jam are you talking about?
3: Mladý advokát Jake Brigand s podáním Matthewa McConaugheyho bere případ, po kterém by nikdo se zdravým rozumem nesáhl. Hájí Carla Lee Haleyho, kterého představuje Samuel L. Jackson, otce obžalovaného z vraždy dvou bělochů, kteří brutálně napadli jeho malou dceru. Případem mu pomáhají studentka práv, kterou si uzmula Sandra Bullock, Oliver Platt či Donald Sutherland a proti ním stojí žalobce Kevin Spacey a zarytý rasista Kiefer Sutherland. Spravedlnost versus pomsta a k tomu rasové napětí, které v jižanském vedru funguje jako rozbuška.
6: Haley's hired an attorney. Jake Brigands.
7: And today ain't even my birthday. Brigands couldn't tie his own tie without that old drunk, Will Banks.
8: Well, he's telling the press he never lost a murder case.
7: Yeah, well, he's never tried one against me, has he?
3: McConaughey původně zkoušel úplně jinou roli, jenže pak zatoužil po obhájci a vydyndal si u režiséra Joela Schumachera další kamerovou zkoušku. Mimochodem Kevin Costner také koketoval s rolí, ale nakonec z projektu odešel a předal tak McConaugheymu jízdenku mezi hvězdy seriózních filmů.
9: Justifiable homicide never hold up.
10: But my only chance is to find a shrink who will testify Carly was insane at the time of the murders.
9: You'll file for change of venue?
10: Of course.
9: If Judge News denies it, then you get an all-white jury and you'll lose.
10: Thank you for the encouragement.
3: John Grisham psal román Čas zabíjet několik let a inspiroval se mimo jiné klasikou jako Zabít ptáčka nebo reálným případem z roku 1984, i když román a film z něj udělali odlišnou rasovou variantu příběhu. Grisham po shlédnutí filmu poznamenal, že se Schumacherovi nejspíš zapomněli zmínit, že v Mississippi už znají klimatizaci. Ne nadarmo si snímek vyslouží přezdívku nejupocenější film všech dob.
9: You can win this case and justice will prevail. But lose and justice will also prevail. Now that's a strange case.
3: Ačkoliv se jedná o těžkou látku, snímek Čas zabíjet bude slavit úspěch se ziskem přes 152 milionů dolarů. Kritika ocení i přes chvílemi pomalejší tempo, herecké výkony a především Samuela L. Jacksona, který zastiňuje zbytek výtečného ansámblu. Čas zabíjet se zařadí mezi výrazné soudní thrillery 90. let a potvrdí, že adaptace Johna Grishama mohou nejen vydělávat, ale zároveň zatraceně rezonovat.
11: How do you understand the charges against you?
12: Yes.
11: How do you wish to be?
12: Not guilty, Your Honor.
13: This thing's ticking.
14: What's in the case?
13: Well, I ain't saying, nigga.

Ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.

had a bad trip. It was all very good.

sucking the hallucinatory acid into the system.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Ahoj, koračky a koráci. Ano, Bassomatic. Ta skupina, za kterou stál William Orbit, který, jak se ke mně dostala zpráva před pár dny, nás opustil 23. července. Já doufám, že se má na onom světě skvěle.

Ten chlapík byl vynikající hudební producent. A jak mnozí říkají, a pravdivě vizionář. Posunul muziku už dávno hodně dopředu. Vlastně myslím, že bychom si z něj měli mnozí, kteří děláme muziku, vzít příklad, aby to nebylo nudný a naopak pestrý. Zvukově hutný. Postaral se rovněž o hit Madony Ray of Light a hodně se podílel i na celém albu. Ovšem mnohem dříve ještě spolupracoval s Madonou třeba na remixu týhle její pecky Justify My Love.

William Orbit byl taková hvězda. A věřím, že někde pořád září. Jestli samozřejmě mohl dovolit zremixovat i věcičku od Erasure s názvem

I'm William Wainwright. Uměleckým tedy William Orbit. Je zakladatel labelu Guerrilla Records. Vycházely hodně zajímavé syrové techno věcičky. Taky něco má. Vlastně i ten remix je uveden jakože pro ten label.

A dostali jsme se k veselější tematice, protože včera, pokud je teda posloucháte v premiéře v neděli, tak včera v sobotu 8.8. byl ten včerejšek, kdy byl Mezinárodní den koček. Tak vám pouštím partičku Catwash. A jejich otázku, jestli jste někdy viděli mluvící kočku. Have you ever seen a talking cat? Já jo.

tady spolu s Tafonikem na věci Clap Your Hands, která se nachází na malém singlu Scratch Art Breaks Volume 2, který vyšel před pár měsíci.

No a poslouchat jeden teda premiéře, tak máme 9. srpna. No a v tom případě je to právě dnes, kdy nasemplovaný Curtis Blow slaví 67. Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

barevná. Půl hodina. Honzy, Martina. Barevná půl hodina, Honzy, Martina. A tentokrát takhle kratší, časový důvodů, a příště zase skoro celá hodina. Tak čau. Hlavně žijte blaze, a ne na půl. Kolelečky a koleláci.

0: Junior Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.
1: One, two, get down!

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio Color.
3: Posloucháte
4: Color Music Radio.
5: Každou středu o 14. hodině s Alešem.

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu po 14. hodině s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

Billy Idol a jeho Hot in the City na začátek dalšího lahůdkářství na Core Music Radio, u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá jak u Nelín. Máme dneska 15. srpna 2026 a vy jste si naladili večer plný hudby 70. a 80. na Core Music Radio. No a dneska je to ze záznamu, ale připravil jsem pro vás spoustu skvělé muziky až do půlnoci, tak vás to doufám bude bavit a bude se vám dnešní playlist líbit. Sefer a I'm Alive už za chvilku, stejně jako Hotshot a Fire in the Night, a dáme si taky Alphaville a jejich Dance with Me. Jinak za týden vás čeká hudkářství už naživo ze Slovenska, ale československý speciál ten bude až za 14 dní 29. srpna. Si určitě nalaďte Core Music Radio, to bude taky naživo ze Slovenska, a dáme si tedy československý speciál se spoustou zajímavostí různých bláznivých skladeb a tak podobně, a taky doufám i vaši hudební přání. Teď už Alphaville, tady lahůdkářství, a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech na FM, v DABu i na streamu na radiocore.cz.

Fire in the Night, to byly Hotshot na Color Music Radio. Vahutkářství, taky dost zapnutá kapela přelomu 70. a 80. let. Oni měli několik věcí, tuším, že kromě Fire in the Night pak měli ještě skladbu I'm on Fire, oni s tím ohněm celkově jako nějak se asi hodně kamarádili. A potom měli ještě skladbu s takým dlouhým názvem Love is to love, lover's love. Ne, jako opravdu. Každopádně to byl tedy Hotshot na Color Music Radio, my si dáme další muziku. Bude tady Plastic Bertrand a Jacques Cousteau, ať se trochu osvěžíme vody, protože ta vedra, a i proto jsem dával jako prvního Billyho Idla Hot in the City, protože teď v sobotu tedy tady v Praze je opravdu hrozné vedro. Byl jsem dneska se projít ještě, než jsem teďka k večeru nahrával Lahůdkářství, tak... To bylo fakt jako neúnosné vedro. A to jsem se byl projít Husivařské přehrady, kde je celkem příjemně. Jak to musí být, jak to musí vypadat v centru, to radši nechci vidět. Tam jdu teď večer, ale to už až budu do Lucerny hrát, tak věřím, že bude o něco chladněji. Každopádně muzika, kromě Plastic Bertrana, tady bude taky Power Station a Some Like It Hot. No a jako první Aliče a Per Eliza, to je moc hezká věc, tady Lahůdkářství.

Some Like It Hot. Power Station a Robert Palmer na Core Music Radio. No tak nevím, jestli máte rádi vedra, já teda vedra moc rád nemám a těším se, až se zase trochu ochladí, protože tyhle ty třicítkové teploty, to určitě není nic, co bych jako úplně měl rád. Ale tak přece jenom máme léto a mnozí si užívají teplé letní dny někde u vody nebo někde třeba na výletě v horách, kde je příjemněji. Já jsem taky vyrazil do hor tenhle týden a naštěstí tam teda bylo nějakých 25-26 stupňů, což je taková příjemná letní teplota, ale v těch nížinách a ve městech ta vedra jsou docela nepříjemná. Teď ale další muzika, tady v hudkářství dáme si Manfred Mann's Art Band, teplota, ale v těch nížinách a ve městech ta vedra jsou docela nepříjemná. Teď ale další muzika, tady v hudkářství dáme si Manfred Mann's Art Band a I Who Have Nothing, taky Census a

Sudden, to byly Sensus, kapela, která dneska úplně zapomenutá. Oni měli víceméně dva singly, jedna skladba se jmenovala Sensus, ta vyšla jako maxáč. To Finčový, kde ten maxáč mám dokonce i doma na vinilu. A taky už jsme se tady v Outcastu už někdy hráli, no a potom měli druhý single a to byla právě tahle skladba All of a Sudden. My si dáme další muziku, bude tady Albert One a jeho Heart on Fire, taky Gianna Rini a Fotromanca. A na začátek si dáme Mandy Smith, další z těch jmen ze stáje Stock Aitken Waterman, které už je dneska zapomenuté, ale ve své době tenhle ten single byl celkem velký hit. Skladba Boys and Girls se dostala i do hitparád a byla povedená. A vlastně byla to tehdy taková trochu druhá Kylie Minogue, ale její kariéra nenabrala takové obrátky jako právě u Kylie, a tak vlastně zůstala víceméně takovým one hit wonderem s touhletou skladbou. Ta je ale skvělá, my si ji dáme tady v Outcastu.

Carpet Again a její Solitaire. Lahodkářství na Color Music Radio, pokračujeme v muzice 70. a 80. let. Čeká vás už za chvilku kapela Modern Talking a In 100 Years. Taky si dáme moc hezkou instrumentálku, tedy Glenn Goldsmith a Dreaming. A na začátek tady budou Miro Miro a Knights of Arabia. No a já vám přeju nadále příjemný poslech a hudkářství s datem 8. srpna 2026. Doufám, že si užíváte příjemný sobotní večer a že k tomu přispívá i muzika 70. a 80. tady na Color Music Radio. To vám je nadále od Mixpultu mikrofonu přeje Jakub Memín a tady už jsou Miro Miro a Knights of Arabia.

Já jsem vám tady mylně uvedl Glenna Smitha jako instrumentálku a spletl jsem si to s jinou skladbou o snech, kterou vám taky za chviličku pustím. Nicméně tohle byl Glenn Goldsmith a jeho Dreaming, vahutkářství na Color Music Radio. A dáme si další muziku 70. a 80. let. Čekají vás Naked Eyes a jejich Sacrifice. Potom tedy skladba In Dreams, to je Pete Bardens a to je ta instrumentálka, kterou jsem měl na mysli. No a jako první Panorama a Cruel Summer, když jsme tady měli zase ty krutá vedra, která tady zejména ve městech byla opravdu k nesnesení, tak si dáme tuhletu věc od kapely Panorama. Musím říct, že je to jedna z mých oblíbených od téhleté kapely. Tak doufám, si ji taky užijete tady v Vahutkářství na Color Music Radio.

Pete Burdens a In Dreams nám dohrál tady vahutkářství na Core Music Radio. No a dáme si samozřejmě další muziku, protože si budeme hrát ještě docela dlouhou dobu. Čekají vás Bad Boys Blue, ty jsme si tady hráli nedávno celkem, ale zahrajeme si teď věc Lady in Black, už jsem tady dost dlouho nepouštěl. Pak se podíváme na kapelu Baltimora a jejich čínskou restauraci, tedy Chinese Restaurant, to byl ten jejich druhý hit, když možná spíš třetí, protože největší hit samozřejmě byl Tarzan Boy, potom asi Woody Boogie a pak teprve Chinese Restaurant. Takhle to asi bylo v tom pořadí těch nejúspěšnějších věcí téhleté kapely. No a jako první jsou tu Sparks a When I'm With You, bahutkářství.

Chinese Restaurant, Baltimore, na Core Music Radio posloucháte sobotní večer plný hudby 70. a 80. let, který vás provází Jakub Navín od mixpultu a mikrofonu, teď už ze záznamu, ale ještě tady chvíli určitě spolu budeme, protože tady pro vás mám docela dost příjemné muziky, která vás doufám bude bavit až do pozdních nočních hodin, konkrétně do jedné hodiny, kdy skončí hodinka plná maxi verzí dlouhých skladeb a tak podobně. Ale do té doby ještě máme docela dost času a tak si dáme Flock of Seagulls a jejich Wishing. To je věc z druhé desky Listen z roku 1983. Pak tady bude taky nějaká ta německá nová vlna, Herbert Grönemeyer a Mena. No a jako první Stacey Q a Two of Hearts, taky velice příjemná záležitost tady v bahutkářství.

Začali jsme další hodinku a hudkářství na Color Music Radio s datem 15. srpna. Máme tu samozřejmě sobotní večer, od Mixpultu mikrofonu vás provází hudbou 70. a 80. Jakub Melín. No a tohle to byla Jane Wildlin a její Rush Hour, taky celkem zapomenutý kousek z 80. let. Dáme si další podobné, ale i nějaké ty hity, i ještě větší rarity, než je tahleta skladba. To vše vás čeká dneska večer. Jinak připomínám, že dnešní lahutkářství je předtočené, protože hraju v Lucerna Music Baru, ale za týden vás čeká lahutkářství naživo, už ze Slovenska. No a za 14 dní, tedy konkrétně v sobotu s datem 29. srpna, si dáme československý speciál, který se určitě už těšíte. Já se na něj taky těším a bude tam určitě znít spousta zajímavé české a slovenské muziky, respektive československé muziky ze 70. a 80. let. Tak už si vymýšlejte a připravujte svoje hudební typy a taky připravujte věci do playlistu a za 14 dní už to vypukne živě ze západních Tater. Teď ale Debbie Harry, I Want That Man, taky Device a Hanging on the Hard Tag a jako první švýcarská dvojice Yellow a skladba Vicious Games. Tady v lahutkářství na Color Music Radio.

Paradise a Hanging on a Hard Tack, tak to byla skladba, která dohrála tady v Houtkářství na Core Music Radio a my pokračujeme dále v playlistu muziky 70. a 80. let. Podíváme se i do Francie na skupinu Images a Le Demons de Minute. Doufám, že jsem to vyslovil aspoň trochu slušně francouzsky. Taky si dáme i Santa California a Tornero. To je hodně známá věc ze 70. let. A na začátek jsou tu DD a Uncertain Smile. Taky skvělá věc z roku 1982 na Core Music Radio.

I Santo California a Tornero na Kovor Music Rádiu v Houtkářství, posloucháte 70. a 80. mě. Tahle ta věc připomněla ještě jednu věc, která je teda starší než z 70. let, to jsou tuším léta 60., protože se to vyskytlo v filmu Velký šéf na konci 60. let, tuším rok 68, ten film 69, to se schválně pak podívám. A to je skladba od jedné italské zpěvačky, kdy vlastně je taková ta úplně ikonická scéna, jak tam si jedna z těch postav, vlastně ta sestra toho hlavního mafiána tam přehodí tranzistorák přes rameno a v plavkách se tam potom vlastně sjede tam po nějakém sloupu k tomu bazénu a u toho hraje ta písnička. Já si myslím, že mnozí z vás, kdo někdy viděli film Velký šéf, což je celkem jako známá komedie, která tady v Čechách jako mnohokrát běžela v televizi, tak si přesně tuhletu scénu teďka vybavíte i včetně té písničky. A já se musím podívat, co to vlastně je, nebo respektive ten název, jako já ho znám, a teď se ho úplně nebavím. A tuším, že to jsou samozřejmě taky už 60. let, takže do Houtkářství se to úplně nehodilo. Nicméně to se mi nějak tak vybavilo při poslechu skladby Turner. My si ale dáme další 70. a 80. Cyndi Lauper, When You're Mine, taky ABC a Poison Arrow. No a teď jsou tu Dead or Alive. Ty jsme se hráli i minulý týden, když jsme se hráli ty LGBT interprety v těch prvních dvou hodinkách a hudkářství, ale teď si dáme jiný kousek než minulý týden a to je skladba Lover Come Back to Me tady na Kolmzik Rádiu.

ABC, Poison Arrow, deska Lexicon of Love z roku 82, jedna z mých hodně oblíbených desek a doufám, že i vaše, protože tam je spousta parádních 80-kových záležitostí z New Wave a New Romantic. A hrajeme si tyhle věci taky v pořadu New Wave, který si můžete naladit na Core Music Radio. Každý týden v úterý od 19 hodin v premiéře a v sobotu od 14 hodin odpoledne potom v repríze. Teď ale posloucháte o hudkářství a dáme si další 70 a 80 pro tuto sobotu s datem 15. srpna. No a bude tady Brian Ferry, respektive kapela Roxy Music a Same Old Scene, taky M a Made in Munich. Začneme trochu rockověji, protože jsem vyhrabal z archivu Inexis. Ty si tady v hudkářství dnes tak často nehrajeme, ale taky mají spoustu pěkných věcí, kromě těch velkých hitů jako Need You Tonight a Disappear a podobně. Tak mezi moje asi nejoblíbenější věci od Inexis patří bezesporu skladba Original Sin. A právě tu si pustíme tady v hudkářství.

Laidback a Elevator Boy v Lahoutkářství na Core Music Rádiu dohráli a my si dáme další muziku 70. a 80. let. Posloucháte Lahoutkářství a posloucháte tedy sobotní večer plný téhleté muziky s datem 15. srpna 2026. A od mixpultu a mikrofonu vás jen dále i v tuhletu už relativně pozdní hodinu provází a hraje vám muziku Jakub Melín. Dáme si rakouskou skupinu Chucpe a Marilyn, tak tady bude Barrama a Nana, hej hej, alias Kiss Him Goodbye. No a jako první jsou tady dánští Laban a Caught by Surprise. To byl taky celkem velký hit v 80. letech, na který se celkem zapomnělo. Tahle ta kapela měla těch hitů více. Love in Siberia byl asi ten největší, Caught by Surprise taky. Dona Dona ještě se celkem prosadila a ještě by se našly nějaké další věci. Ale my si dáme právě Caught by Surprise tady v Lahoutkářství na Core Music Rádiu.

To, tak to bylo Mamanama a Hey Hey Kiss Him Goodbye. Tady v Ahutkářství na Core Music Radio, my si dáme další muziku. Teď si dáme i nějaké to Itau disco. Čeká vás Kano a Another Life, jako první Konkan a I Beg Your Pardon, a potom si dáme i nějakou tu německou novou vlnu. Byť teda musím říct, že vlastně tohleto není úplně taková ta typická německá nová vlna, protože Angela Werner, ta vydala své první album v roce 1981 a byl to takový zajímavý mix mezi nastupující německou novou vlnou, která vlastně v té době ještě byla spíš jako v tom undergroundu a v takovém postpunku, a zároveň teda německým synthpopem a hlavně takovým tím space disco movementem Giorgio Moroderra. A možná i proto Angela Werner ve své době propadla a její první dvě alba, tedy to první Angela Werner z roku 81 i to druhé z roku 82, tak vlastně propadla a nedostala se do žádných žebříčků německé nebo zatímco už v té době 82. začínaly takové i ty hitové věci jako Rheingold a podobně. Ale Angela Werner se nikdy neprosadila, možná proto, že trochu předběhla dobu s tou svojí muzikou. My si dáme jí věc Aus und Vorbei z té první desky z roku 1981. Předtím tady Kano a Another Life a jako první Konkan a I Beg Your Pardon tady v Ahutkářství.

Austin for by. Za mě naprosto nezřejmá věc od Anke Vernina z roku 81. Jste slyšeli na takovou muzikáli v autkářství. Mě už se tady trochu motá jazyk, ale nebojte se, pokračujeme dále s muzikou 70. a 80. let a dáme si další příjemné kousky. Už za chvilku vás čeká třeba kapela Human Week a skladba, kterou jsem tady docela dlouho nehrál, a to je věc Life on Your Own. Taky si dáme Jenny a její Freedom. To je vlastně taková, řekněme, cover verze Falka a jeho Jenny. A už ani nevím, jestli to je Itau Disco nebo je to někdo další, ale každopádně je to taková celkem zajímavá verze. No a jako první tady je Matthias Reim. To byl, nebo je člověk, který dělal vlastně zajímavý celkem německý synpop, začínal vlastně v německém vlně, potom dělal různé švágry a tak byl, jako byl takový ten prostě, já jak to říct, ale člověk, který dělal prostě jako ty, takové ty hity, takový ten hitmaker, který dělal prostě hity v německé nebo v německých mluvících zemích. Ale začínal jako celkem zajímavý interpret německé vlny a tehdy udělal i různé takové experimentální věci, nebo které se celkem dali krásně řadit do německé vlny. A my si dáme jeho věc Superland, která je naprosto odlišná od jeho pozdější tvorby, ale tak každý nějak začínáme. A Matthias Reim začínal fakt celkem pěkně v těch 80. letech, tak si dáme jeho Superland, potom Johnny a Freedom a taky Human League a Life on Your Own. Tady v hudkářství. Tohle samozřejmě z vinylu, protože nikde jinde to nevyšlo.

Tak to byla Shiny a Freedom, taková trochu zvláštní verze té slavné věci od Falka z roku 1985. My jsme se dali tady tenhle kousek, tady vahutkářství na Core Music Radio a posloucháte stále 70. a 80. a hrajeme si i takovéhle málohrané a vzácné věci tady na Core Music Radio. Teď už si pustíme další hudební kousky, čekají vás Human League a Life on Your Own, taky Pat Benatar a We Belong a začneme s Alishou a její skladbou Baby Talk. To byl taky celkem velký hit v 80. letech, skladba, která se dostala i do top 10 hit parád tehdy a byla celkem úspěšná. Alisha potom ještě měla další věci, ale ty už tak úspěšné nebyly a tohleto je vlastně její asi úplně největší hit z 80. let. Tak se opustíme tady vahutkářství na Core Music Radio.

Perimeter a We Belong v Hudkářství na Kornzik Rádiu. Posloucháte 70. a 80. za den 15. srpna a my si dáme další muziku. Čekají vás Arabesk a Don't Kiss a Crocodile, potom taky 1-2-3, to je produkce Bobbyho Orlanda a skladba Runaway. No a potom další muzika, po půlnoci vás čeká i spousta německé novany a pak maxi verze a instrumentálky a tak podobně. Tak si užívejte i nadále sobotní večer s muzikou 70. a 80. a vydržte, řekněme, věrní Core Music Radio. To vám přeje Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu a užijte si další příjemný playlist.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.